boty už nohou skop, říká, že jsem snob, a potom ještě, že mě naučí, nejsem jeho drahá, přesto čekám nahá.

mi ho tamtu a tam se slíká trochu necudně, štíhle jako dám. Je to chytrej pán, i když se tváří občas záludně, boty už nohou skop a říká, že jsem slíká.